Dajte vedieť do fanrádia, ideálne v hlasovke, a ak sa vám nechce, tak napíšte. A nebojte sa, my s Tibim vás nebudeme hejtiť. My to len tak navzájom. Napíš